0: ale se být toho mohli Jindrýka.
1: No, ale, ale, ale, ale,
2: Little Kraber se nejle manke stům.
0: Ono zakáže, no, som ono zelí opa.
1: Na slíhe, svachli, a slíhli.
2: Little Kraber se nejle manke stům.
0: Kejnke, mítke, na hrka, bacha, dronke, ze
1: hrka. No, díkej, sich, jos, jos.
2: Little Kraber se nejle manke stům.
1: Kom, hier vind je joer, fushe,
0: ja,
1: trekontent.
0: Ja, wie kuk. Ja, voilà.
2: Little Kraber se nejle manke stům.
3: Witches.